devadesátky. Non-stop! Hit Radio devadesátka.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
3: tisku.cz. Náplně hned.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio devadesátka.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
2: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
3: tady není co do kamen!
2: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: zase rok 1990 a hit parády dobývá tenhle ten hit. Maxi Priest, Close to You. Jsme se po ránu alespoň trochu zahřáli. S vámi před sedmou hit rádio 90. Vládě Řepka. Jak to bude odpoledne s teplotama? Kouknem na to, ale nejdřív s Renatou na silnice. Krásné pondělí a dobré ráno. Doprava.
1: Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Hustý provoz je na Pražském okruhu směrem na letiště. Kvůli omezení necháte 15 minut v koloně od Modletic po Vestec. Porouchané auto nepřehlédněte na D1 na 339. kilometru u Bílovce ve směru na Ostravu. Dvě auta bourala na trase Břeclav-Mikulov na příjezdu do Sedlce-Kolonice. Projedete s omezením. Buďte na svých cestách opatrní. Nepozornost, rychlost, nevěnování, seřízení. To byly nejčastější příčiny 1731 nehod minulého týdne, při kterých navždy vyhaslo 11 životů. Šťastnou cestu.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru, jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
8: Montujeme,
9: vyklízíme,
8: krabice vám zapůjčíme.
9: Těžký kusy, to je naše.
8: Však recenze mluví za vše.
9: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
8: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmej.

0: vědí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
2: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
3: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámku i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. dveřehořovice.cz.
4: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Teď máme ještě kolem 10 stupňů, někde jsou mlhy, ale to se všechno během dne změní. Bude oblačno, nejvyšší teploty 20 až 24, na jižní Moravě až 27 stupňů, na horách kolem 16.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Já jsem Vláďa Řepka, my jsme Hit Radio 90, minutu před 7. A počasí na konci srpna, to je taková klasika, ráno podzim, odpoledne léto. Tak se prosím oblekněte jako cibule. Vrstvy, které během dne můžete sloupávat. Hrajeme vám 90 non-stop, bude Shania Twain a teď Puff Daddy a Faith Evans. Dobré ráno.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: 7.12 na Hitrádiu 90. Ta, co nás v 90. naučila milovat country, Shania Twain. Neuvěřitelný, že jí v pátek už bude 61. A dneska je to přesně 20 let, co jsme vyškrtli Pluto ze seznamu planet. Stalo se tak na kongresu astronomů u nás v Praze. Tady se přepisovaly učebnice. Takže už 20 let můžeme říkat tu okřídenou větu: Pluto už není planeta. Za chvilku jsme zpátky, třeba z Lighthouse Family. Dobré ráno.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále. Všechno běží přesně. Stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád. Pořádně pevně. Stavmin.cz.
6: Kolikrát jsem vám říkal, ať si uklidíte.
7: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice Bestmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Bestmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
10: Otestuj Subaru Sedlčany.
11: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
10: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
12: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
13: Na tuto akci i do městské džungle. Chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
14: 90. You got that something. Jsou zpátky. 90. Hit Radio 90.

vámi v 7.25 share na Hit Radio 90. Láďa Řepka přeje dobré ráno. Poslední týden prázdnin před námi, tak rodiče ho využívají jako poslední možnost vzít svoje děti na dovolenou, pokud to nestihli. No a v září je vystřídá další grupa dovolenkářů. Pejskaři. Hoteléři doopravdy potvrzují, že cestování z mazlíčky je teď obrovským fenoménem. Češi dneska při výběru ubytování nezaškrtávají tak často švédský stolik snídani jako psa s sebou. A když nemůže pes, nejede nikdo. Hrajeme 90ky non-stop. Je to tak? Phil Collins bude a teď Saša a Young Dini na Hit Radio 90.

0: Aquariem na Hitradio 90 v 7.38. Pěkné ráno. Říká se nová sezóna, nová hlava. Útočník Manchesteru City Erling Haaland to vzal do slova a těsně před úvodním zápasem se zbavil svojí pověstný dlouhý blond hřívy. Fanoušci si samozřejmě mysleli, že jde o výtvor umělý inteligence, ale Uvidíme, jestli Erlingovi nová aerodynamika pomůže střílet ještě více gólů, ale jedno je jistý. Éra vikingských copů právě skončila. My jsme Hitradio 90, za chvilku jsme zpátky. Lubega i Mambo Number 5 bude.
1: Nejvíc devadesátkových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hitrádiu 90.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
4: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
5: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
4: Potřebujete auto na výlet?
5: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
4: Nebo chcete styl na každý den?
5: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 Kč měsíčně.
4: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
5: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
1: Devadesátky jsou zpátky.
6: Hitradio 90.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: 7 minut do 8 na Hit Radio 90 i Rager, kteří jsou spolu 40 let na scéně a do důchodu se nechystají. Společně ve studiu chystají novou desku a mělo by být i turné. Krásné ráno, s vámi je Vláďa Řepka. Přidám třeba informaci o tom, co se děje, jak bude a taky jak se jede. Doprava. A to ví Renata.
1: Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Kvůli omezení houstne provoz na pražském okruhu od dálnice D1 směrem na letiště. 15 minut necháte v koloně od Modletic po Vestec. Na dálnici D1 na 175. kilometru za Ostrovačicemi ve směru na Prahu havarovalo osobní auto. Na místě je policie, zdržíte se asi ve 2-kilometrové koloně a doprava houstne i v opačném směru, kde budete popojíždět mezi kilometry 182 až 190. Pozor dejte na Karlovarsku v Nové Roli v Tovární ulici, kde je na silnici rozlitý olej, a na D11 na 27. kilometru ve směru na Jaroměř stojí porouchaná dodávka. Šťastnou cestu.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
3: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kucharské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do Pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: elitedate.cz
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/

0: Itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
2: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
5: Náplně hned.
6: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup, šup, jdeme!
7: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
8: Tak už můžu?
9: Točíme.
8: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
9: No co asi děláte, ne?
8: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
9: A dál?
8: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
9: A kde vás najdou?
8: Jako adresu?
9: Webovky.
8: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
9: Máme.
8: Hele, radši to vem znova.
10: On air, online, v dabu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
11: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde ústřední komise pro sucho. Je to letos poprvé. Předsedat by měl buď ministr zemědělství Martin Šebestián nebo ministr životního prostředí Igor Červený. Řešit budou aktuální hydrologickou situaci. Lidé dnes mohou začít objednávat 3měsíční státní dluhopisy z druhé emise tzv. Dluhopisů republiky. Objednávky jsou možné do 4. října prostřednictvím elektronického majetkového účtu nebo na pobočkách ČSOB. Lidé mohou nakoupit obligace za maximálně 3 miliony korun. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes mimořádně sejdou kvůli minimální mzdě. Tripartita projedná její zvýšení v příštím a přes příštím roce. Podle návrhu vládního nařízení by mohl nejnižší výdělek od ledna vzrůst letošních 22 400 korun na 24 900 korun. Zdravotní stav 89-letého norského krále Haralda V. se zhoršil, uvedl Královský palác. Už od pondělí je nejstarší evropský panovník v nemocnici. Zastupuje ho korunní princ Hákon. No a české volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhájkyněmi stříbra Srbkami 1-3. Po dvou výhrách utrpěli ve skupině B první porážku.
12: Davide, děkujem.
10: Počasí.
12: Pondělí bude oblačné, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě 27, na horách kolem 16 stupňů.
10: Hrajeme vám 90ky non-stop.
12: Dobré ráno, z Hit Radia 90ka je 8, zdraví vás Vláďa Řepka. Koncem týdne by nás opět mohli poctít svojí návštěvou vedra. Že vám taková každá tropická návštěva dělá vrásky? Možná nejenom obrazně. Co s náma dělá vedro? Řekneme si, ale už hraju 90ky, ten Sharp za chvilku, teď Tinu Turner.
10: Vláďa Řepka. Hit Radio 90ka.

0: Krásné ráno v 8.13 a díky, že i dál ladíte Hit Radio 90. Po Madoně Deeper and Deeper koukneme ven z okna. Tento týden totiž zatím to tak nevypadá, ale máme před sebou slunečné teploty. Poletí nahoru. A tady pozor, každá vysoká teplota nám přidává k našemu biologickému věku tak v průměru půl roku navíc. Řeknu to bez obalu. Ve vedru stárneme rychleji. Teď už víme proč, v létě vypadáme o 5 let starší. Faith No More, I'm Easy, 90 jsou za chvilku zpátky.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
4: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
5: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
4: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
5: Jirská kletba.
4: Tak přijďte.
3: Palace. Divadlo, které hraje komedie.
6: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
7: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
8: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
7: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: 90. jsou zpátky. Hit

Tohle jsou v 8.25 Pet Shop Boys na Hit Radio 90. Budeme hned dál pokračovat v 90. Ale zastavíme se na památkách. Co vy na to? Po víkendu navštívili jste nějakou, třeba nějaký český hrad? Jestli ano, tak už víte, že pro rodinný rozpočet je to občas pořádný zásah, tak třeba takovej Karlštejn. Nejdražší vstupenka vyjde jednoho člověka asi na 1800 korun, a když teda vyrazí máma, táta a dvě děti, tak je to pomalu účet, jak za celovíkendový zájezd. Chcete vidět krále? No tak musíte dát královský peníze. Devadesátky jsou zpátky, vše poznáváte, tohle jsou Šalom a Šednou, budou třeba ještě Take That nebo Alanis Morissette. Krásné ráno v 8.26 a Hit Radio 90.

0: Na Hitradio 90. Fenomén, který nestárne, přestože Take That začínali na začátku 90. jako klasický boyband, dokázali se proměnit v jednu z nejúspěšnějších dospělých popových kapel, která i ve třech vydává obří arény. Hrajeme je v 8.38. Co považují Češi za největší cool letní aktivitu? Festiáky, letní kina, cestování a nejvíc cool jsou grilovačky a posezení s přáteli. Tak to s náma Čechama nebude tak špatný, když si nejvíc ze všeho chceme posedět a pokecat. Devadesátky jsou za chvilku zpátky, budou třeba Žentour, Utajený světadíl nebo Chantal Kreviacuk.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Už jsou to 2 roky, co No Doubt ohlásili návrat, ale zůstalo jenom u 3 koncertů. Naštěstí máme Hit Radio 90, kde si je můžeme připomínat. Já jsem Vláďa Řepka, 90 budou za chvilku zpátky. Podíváme se s Renatou na silnice.
1: Doprava.
2: Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Na dálnici D1 na 175. kilometru za Ostrovačicemi směrem na Prahu havarovalo osobní auto. Počítejte s půlhodinovým zdržením v koloně od kilometru 183. Provoz houstne i v opačném směru, kde budete popojíždět mezi 182. až 190. kilometrem. Doprava vázne také na Pražském okruhu směrem k letišti. Kvůli omezení necháte 20 minut od Modletic po Vestec. Na dálnici D11 na 27,5 kilometru ve směru na Jaroměř stojí ve zúžení v koloně v pravém pruhu porouchaná dodávka, zdržení tam narůstá. A pozor dejte také na Karlovarsku v Nové Roli v Tovární ulici, kde je na silnici rozlitý olej. Šťastnou cestu.
0: Já ještě doplním, Renato, v Praze ve spojovací ulici u křižovatky s ulicí u Kněžské Louky směrem na Jarov se v koloně srazila 3 osobní auta, blokují jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí.

0: Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Březová! Kdy je učitel za hvězdu?
3: Když vezme děti na Březovou!
2: Březová! Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
3: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
2: Březová! resortbřezova.cz.
4: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
5: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej Rošt!
4: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové Rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz, pro bohatší Česko.
7: Počasí. Pondělí čekejte oblačné, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě bude 27 stupňů, na horách kolem 16.
8: Hrajeme vám 90ky non-stop.
7: 2 minuty před 9 na Hitrádiu 90 s vámi Vláďa Řepka, pěkné pondělí. A pokud toužíte po koupání s medúzami, tak nemusíte utrácet za letenky k Jadranu. Pár medúz máme i tady u nás, na Hlučínsku, v lomu Výkleky u Přerova. A ještě dobrá věc, žahnutí nehrozí, ale vezměte si na ně lupu, protože jsou velký jenom 2 cm. John Bon Jovi teď a Kim Appleby za chvilku na Hitrádiu 90.
8: Vláďa Řepka. Hitrádiu 90.

0: Desiré na Hitradio 90 v 9.09. Na pódiích už ji neuvidíte. Po úspěchu v 90 udělala celkem rozumnou věc. Stáhla se z výsluní, vystudovala vysokou a dneska se úspěšně věnuje pomoci lidem a zdravému životnímu stylu. Ale mikrofon úplně na hřebík nepověsila. Občas vydá comebackový album. Desiré před Queenama a Johnem Scatmanem na Hitradio 90. Krásné pondělí.
1: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
4: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
5: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
6: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
7: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
8: tady není co do kamen!
7: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
9: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
10: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
14: firma na zážitky
12: CZ. Oh.
15: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
16: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
17: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
18: 90 jsou zpátky. Hitradio 90.

S vámi Hit Radio 90, Let Loose a Vláďa Řepka, pěkné pondělí. A když balíte na dovolenou, co kontrolujete pětkrát za sebou a ještě v taxíku a pak před letištěm a na letišti? No jestli jste nezapomněli pas. A na světě existují tři lidé, kteří pas na letišti nikdy neukážou, protože ho vůbec nemají a vlastně ho ani nepotřebujou. A je mi teď jasný, že vy jste zvědaví, kdo to je. Tak, japonský císař Naruhito se svou manželkou císařovnou Masako a britský král Karel III. Důvodem? Ve Velké Británii i v Japonsku se totiž všechny pasy vydávají jménem panovníka. Na ostatní členy královské rodiny, třeba i na papeže, se tohleto pravidlo nevztahuje. Hrajeme 90 non-stop, Let Loose už vystřídala Gina G v 9.25.

0: Hit Radio 90 v 9.35. Je to 30 let, co si letos v létě připomínáme vznik fenoménu jménem Spice Girls. Mám to před očima, jako by to bylo včera. Pracoval jsem už tehdy v rádiu, šéf nám přinesl jejich nový CDčko a my si říkali, takový barevný, bláznivý holky. No a koukněte na ně, vydrželi do dneška a pořád by dost z nás chtělo, aby se vrátili zpět na pódia. Já jsem Vláďa Řepka, vrátím se zítra v 7, před 10 mě vystřídá na Hitrádiu 90 Markéta Rachmanová.
1: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hitrádio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska vonila jako melounový sprej z tržnice. Hitrádio 90 na Facebooku a Instagramu.
2: Extreme Sale v onlineshop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v onlineshop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
6: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Level Sprák. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
7: Levels.
1: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Kdybychom měli vytvořit takovou speciální hitparádu ikonických pasáží z muziky, který prostě okamžitě poznáme, tak tahle ta by tam byla určitě taky. Baker Street od Undercover na Hitrádu 90, 7 minut před 10. v pondělí. Pojďme na silnice.
1: Doprava.
2: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Doprava vás dne na Pražském okruhu směrem na letiště. Kvůli omezení necháte 20 minut od Modletic až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Pozor si dejte také na příjezdu do Prahy po dálnici D5, kde na 0. kilometru bouralo osobní auto s nákladním a zablokovaný je jeden pruh. Kolona po dopravní nehodě je na 20 minut na D1 mezi kilometry 178 až 172 ve směru na Prahu. V opačném směru řidiči popojíždí mezi 182. až 190. kilometrem. Pozor dejte na Karlovarsku v Nové Roli v Tovární ulici, kde je na silnici rozlitý olej. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká, kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin, jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin, stavíme sny a pořád. Pevně. Stavmin.cz. Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
10: Tak už můžu?
11: Točíme.
10: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
11: No co asi děláte, ne?
10: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
11: A dál?

0: No, dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
1: A kde vás najdou?
0: Jako adresu?
1: Webovky.
0: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
1: Máme.
0: Hele, radši to vem znova.
2: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
6: Počasí.
7: Dneska to bude krásný pondělí nad hlavou, jasno až polojasno, odpoledne o něco víc mraků, ale žádná dramata, teploty někde mezi 20 až 24, na jihu Moravy 27.
6: Hrajeme vám 90 non-stop.
7: Tak hezké dopoledne. Týden. Pro někoho už jenom týden, pro jiného ještě jenom týden. Tak než ta škola zavolá definitivně hlasitě, můžete vymýšlet ještě spoustu lumpáren. S vámi už je po 10. Markéta Rachmanová, taky ty největší hity, který si zasloužíte na start nového týdne. Právě teď Bell, Book and Candle. Hezký den.
6: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90 a tohle je důkaz, že když smícháte rap s operou, tak to nemusí být kýček, bič. Americká rapová legenda Warren G a taky norská operní zpěvačka Sissel. Když tomu přidám ještě její příjmení, tak si to budete pamatovat ještě líp. Je to teda trošku humor z páté třídy, ale zpěvačka se jmenuje Sissel Kirkjebe. Tak, teďka už vždycky budete vědět. 90 za moment zpátky.
1: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. V divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
10: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
11: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
10: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
12: Tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
15: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
16: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

milujeme Simply Red tady na Hit Radio 90, 5 minut před 10:30. Tento týden by se k nám ještě na chvíli mělo vrátit léto. Meteorologové slibují, že tropické teploty zažijeme sice jenom 2 dny, a to ve čtvrtek a v pátek, kdy teploměry ukáží 30, na jižní Moravě možná i 32 stupňů, jinak to bude taková letní pohůdka. No a vypadá to, že začátek nového školního roku bude spíš hodně deštivý a taky chladnější, což je dobrý, protože studenti se nebudou ve školách úplně potit, ale blbý, že holky nebudou moci v crop topu ukázat opálení spolužákům. No, ale zase ne všechny věci se odehrávají jenom na školní půdě.

0: Na Hit Radio 90 Michael Jackson. Možná jste nestihli ten film v kině, protože těch aktivit byla přes léto spousta. Tak teďka už můžete na digitální půjčovně Apple TV, protože film tam od srpna je. Je to trošku jiný level půjčovny než tenkrát, kam jsme chodili před víkendem pro zásoby nějakého toho koukání. VHSka se navíc musela při vracení přetáčet, jinak bychom platili penále. Tak dneska nám král popu oproti tomu tancuje v obejváku ve 4K jedním klikem z gauče. Využívali jste videopůjčovny v 90. letech? Napište 720 868 636.
1: Dejte o sobě vědět přímo do studia. 720 868 636. Hit Radio 90.
2: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Takhle zpívá na Hit Rádiu 90 před 11. hodinou Jason Donovan a takhle to jezdí. Doprava.
1: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Doprava vázne na Pražském okruhu směrem na letiště. Na 7. kilometru bouralo osobní auto s dodávkou a místo je na nezbytně nutnou dobu zavřené. Kvůli omezení necháte 20 minut od Modletic až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Pozor dejte na příjezdu do Prahy po D5, kde na 0. kilometru v odbočovacím pruhu bouralo osobní auto s nákladním a porouchané osobní auto nepřehlédněte na D35 na 250. a 0. kilometru směrem z Olomouce na Mohelnici stojí v pravém pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
3: Pyžamko s jednorožcema.
2: Máme.
3: Bundu a sovčelky s kočičkama.
2: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
3: Tepláčky, tyhle mám děravý.
2: Máme tyhle s dvojitými koleny.
3: A hlavně méně.
2: Neboj, máš ho už v batůšku.
3: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
2: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Atención, señoras y señores!
7: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
6: La Tropical!
7: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
6: Yeso!
7: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
6: Awara šar!
8: Ahoj, my jsme Hanka
9: a Marek
8: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
9: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
8: protože pro vás máme
9: marmelády bez cukru, jahoda,
8: malina,
9: mrnka,
8: švestka
9: nebo mango.
8: Ochutnejte si bez cukru,
9: bez chemie
8: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
10: Marmelády s příběhem.
11: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
12: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
11: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
13: Radíte?
14: A tohle znáte?
13: Bylo to fajn, ozvu se.
14: Sestěhujem se hned?
13: Zapomněl jsem peněženku.
14: Uděláme si selfiečko?
13: Promiň, volá manželka.
14: Mrkneme do pařížský?

0: a půjdeme k tobě nebo ke mně?
1: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
2: Elite Date, seznamka pro vztah.
0: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
2: elitedate.cz
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Tak už můžu?
5: Točíme.
4: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
5: No co asi děláte, ne?
4: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
5: A dál?
4: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
5: A kde vás najdou?
4: Jako adresu?
5: Webovky.
4: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
5: Máme.
4: Hele, radši to vem znova.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
9: Počasí. Dneska nás čeká polojasno, jasno, odpoledne o něco víc oblačnosti, ale žádná dramata, dešťové přehánky ani bouřky by dneska neměly přijít. Teploty 20 až 24, na jižní Moravě 27.
10: Hrajeme vám 90ky non-stop.
9: Je 24. srpna. Kam se ztratily prázdniny, úplně nevíme, ale ten, kdo se hodlá ještě někam zašít před tím zářijovým šrumcem, tak ten rozhodně dobře udělá. S vámi Markéta Rachmanová. Mám pro vás ještě jeden tip. Pokud před sebou máte let. A je přímo od pana pilota, vydržte.
10: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Na Hitrádiu 90 hrajeme 90 non-stop, teď je 11 hodin 11 minut. Ten samý producent, který stojí za filmem Michael, teď pracuje na hudebním snímku o skupině Bee Gees. Film o tom, že tři bratři nejsou prostě jenom v pohádkách. Bohužel premiéry už se snad dožije pouze jeden z nich, a to 80-letý Barry Gibb. Jinak v muzice úspěšně pokračují jejich děti. Za chvilku bude Madonna. Tam je těch materiálů ne na celovečerák, ale na seriál o několika řadách. Dáme Frozen, vydržte.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
12: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
11: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
13: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
16: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
17: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Devadesátky jsou zpátky.
19: Hit Radio 90.

Latricia McNeil, tady na Hit Rádiu 90. 11.27. Každý, kdo někdy letěl letadlem, ví, jak snadná cesta je k tomu něco v tom letadle zapomenout. Kor, když jste pod tlakem, kdy se na vás u výstupu pospíchá a vy nestihnete úplně všechno zkontrolovat. Tak teď pilot Ryanair doporučuje jednu věc. Nikdy nedávat nic do té kapsy na sedadle před vámi. Jednak z hygienických důvodů, protože nikdy nevíte, kdo tam co dal před váma. A hlavně, ta kapsa je docela hluboká a může tam ledacos zapadnout. Běžně se tady prý nachází spousta pokladů, od mobilních telefonů, přes sluchátka, peněženky. Pasy tam lidi dávají, ale třeba i hodinky anebo náušnice. Což teda úplně nechápu, proč bych si v letadle sundávala náušnice a dávala je zrovna tam. Asi to někdo dělá. Prostě kapsa na sedadle v letadle je něco jako bermudský trojúhelník pro věci, které už prostě nikdy neuvidíte. Hit Radio 90. 90.

0: Britská Britney Spears, jak se asi tváří, když vidí Madonu, Kylie, Backstreet Boys, Take That, všechny ty devadesátkový party, kterým se mega daří i dneska, dokonce mají třeba i nominace na prestižní hudební ceny. Před námi jeden obrovský hit, který určitě znáte a přitom se v něm vůbec nespívá. Tak máte zhruba minutu na to, abyste tipovali, o co půjde. Devadesátky za chvíli zpátky.
1: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na Balatonu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
3: Tak se dívám. Děti skáčou na trampolínách, já skáču tady. Oni mají nafukovací, já to mám v nohách. Lidi se smějou, porovnávají a pak zjistí, že klokán, hop, má přece jen náskok. Léto je v Zelčíně prostě o skákání.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
1: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio 90.

Tohle jsou hodně fotogenické obrázky. Boyzone, Picture of You na Hit Rádiu 90. Krátce předpolednem, kde si dáme hodně fotogenické obrázky. Boyzone, Picture of You na Hit Rádiu 90. Krátce předpolednem, kde si dáme souhrn toho, co přineslo

0: Na místě jsou záchranáři a blokovaný je tam jeden jízdní pruh. Kolona má asi kilometr. A se silným provozem počítejte i na dálnici D1. Na 194. kilometru ve směru na Prahu na nájezdu z Vídeňské došlo ke srážce dodávky s nákladním autem. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datar, opravdový elektrospecialista.
6: Randíte?
3: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do Pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
10: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
11: La Tropical!
10: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
11: Yeso!
10: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
12: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
13: Vyslev se na to, Franto!
14: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
15: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou. Oh.
16: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
17: 30 let tančícího domu.
18: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
17: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
18: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
17: Více informací na stránkách www.td30.cz.
19: On air, online, v dabu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
7: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Ode dneška až do 4. října je možné si objednávat 3měsíční státní dluhopisy z druhé emise takzvaných dluhopisů republiky, a to prostřednictvím elektronického majetkového účtu nebo na pobočkách ČSOB. Lidé mohou nakoupit obligace za maximálně 3 miliony korun a zaplatit do 13. října. Tripartita se dnes schází na mimořádném jednání kvůli minimální mzdě. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů projednají její zvýšení na další 2 roky. Podle návrhu vládního nařízení by mohl nejnižší výdělek od ledna narůst na 24 900 korun. Provoz na železničním koridoru mezi Olbramovicemi a Benešovem, kde vydatný déšť minulý týden v pátek podemlel trať, má být plně obnoven ve středu večer. Vlaky tam do té doby pojedou po jedné koleji sníženou rychlostí. V Černínském paláci se dnes na pravidelné poradě sešli čeští velvyslanci a velvyslankyně v zahraničí. Tradiční týdenní setkání zahájili projevy ministr zahraničí a premiér. Porada se zaměří mimo jiné na posilování bezpečnosti a

0: prosperity Česka v rámci Evropské unie.
1: Počasí.
2: Dneska jasno až polojasno, teploty 20 až 24, jich Moravy ještě 27. Zítra čekáme polojasno až oblačno, hlavně na Moravě a ve Slezsku a taky na jihozápadě Čech se můžou místy vyskytnout přehánky anebo slabý déšť. Teploty zítra 22 až 26.
1: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Nejnavštěvovanější zemí světa je dlouhodobě Francie, ale o tohle prvenství ji může připravit Španělsko, který o to zase moc nestojí, protože proti turistům spíš bojuje, jak může. Hlavně teda proti těm z moře. Tak kam vyrazíte vy takhle na konci léta? Naší destinací právě teď Irsko. Vítejte v další hodině s Hit Rádiem 90.
1: Hit Rádio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Never Lost in Love, hezký pondělí, ladí vás zítra Radio 90. Worlds Apart byla taková chlapecká parta druhé kategorie, řekla bych. Jednak se pořád měnila sestava, protože kluci spolu prostě nedokázali vydržet déle než měsíc. A tak, než se faninka stačila zamilovat, tak blondiáka vyměnili za černýho vzadu a bylo po nadšení i vášni. V téhle hodině pro vás jeden mega úspěšný boyband máme. A pro ty tvrdší povahy budou taky Guns N' Roses 90. za moment zpátky.
1: Prázdniny končí, škola volá, Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
2: Pak hrnky, flašky, kufříky
1: vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
5: Tak už můžu?
6: Točíme.
5: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
6: No co asi děláte, ne?
5: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
6: A dál?
5: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
6: A kde vás najdou?
5: Jako adresu?
6: Webovky.
5: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
6: Máme.
5: Hele, radši to vem znova.
7: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
8: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaní.
9: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
10: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
11: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Hit Radio 90.

Posloucháte Hit Radio 90. Nedávný zatmění slunce byla světová událost, o který se hodně mluvilo. Dodnes z toho má spousta lidí následky, protože měli prostě dojem, že oni mají oči svářeče, kterým se nemůže nic stát. Tak teď v pátek ráno 28. to bude zase zatmění měsíce. Já vím, není to tak atraktivní, už jenom proto, že se kvůli tomu musí v 4:30 ráno stávat. A to si asi většina z nás řekne, že za to úplně nestojí. Ale zase na to nepotřebujete žádný velký udělátka. Tak měsíční nadšenci do pozoru, my ostatní si o tom necháme maximálně zdát a podíváme se pak na fotky. Tohle už je DJ Bobo. 17. října vystoupí v Ostravě v Ostravar aréně. Už máte lístky.

0: Ten jediný hit od Take That, který nechali odspívat Robbieho Williamse, sice u toho hodně držkovali, sice se mu možná někde vzadu posmívali, ale pro Robbieho byla právě tohle vstupenka k solový kariéře. A ten název Everything Changes je prostě vše říkající. Do 13. na Hitrádiu 90 tady vidím jedno dělo od Bon Jovi. Hezké odpoledne.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Stěhování krbec ví a všechno za vás zařídí.
3: Montujeme,
4: vyklízíme,
3: krabice vám zapůjčíme.
4: Těžký kusy, to je naše.
3: Však recenze mluví za vše.
4: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
3: Stěhování krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz, pro bohatší Česko.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Baby Bears, Hit Radio 90, 7 minut před 13. hodinou. Baby Bears, Hit Radio 90, 7 minut před 13. hodinou. Pojďme se podívat.

0: tam jeden pruh. Kolona má přibližně kilometr. A se silným provozem počítejte i na dálnici D1. Na 194. kilometru ve směru na Prahu na nájezdu z Vídeňské došlo ke srážce dodávky s nákladním autem. Ode mě je to všechno, přeji vám šťastnou cestu.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel.cz
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský?
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: elitedate.cz
8: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz Zkušenosti, které předáte dál.
9: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
10: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveřehořovice.cz
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz
12: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz Věci, na které můžeme být hrdí.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
15: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
16: Trubky troubí, vstávat se má.
17: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
16: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
18: Počasí.
19: Dneska jasno až polojasno, teploty maximálně 24, jižní Morava ještě 27. Zítra čekáme polojasno až oblačno, těch mraků bude víc, hlavně na Moravě a ve Slezsku a také na jihozápadě Čech, kde se můžou navíc objevit ještě přehánky. Teploty 22 až 26, na horách kolem 17.
20: Hrajeme vám 90 non-stop.
19: Pondělí 13. už nám dýchá na zátylek. Tak kolik vám ještě bývá těch pracovních restů, který jste si dali na prázdniny? Respektive, co všechno jste si naplánovali na léto a ještě na to nedošlo? Tak odpočet spouštíme ještě 7 dní. Se vámi Markéta Rachmanová a já se vám naplánovala parádní hodinu, kdy se vám nebude chtít ani mrknout, abyste o něco přišli.
20: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Stovky fanoušků v ulicích doma ve Walesu nedávno doprovodili Bonnie Tyler na poslední cestě a rodina prý zvažuje, že by ještě dala dohromady nějaký nahrávky, který měla zpěvačka tak nějak různě doma. Můžou to být jenom takový ty momentální řeči, ale taky nemusí. East 17 za chvíli.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
3: Otestuj Subaru Sedlčany.
4: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
3: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
5: Tak už můžu?
6: Točíme.
5: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
6: No co asi děláte, ne?
5: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
6: A dál?
5: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
6: A kde vás najdou?
5: Jako adresu?
6: Webovky.
5: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
6: Máme.
5: Hele, radši to vem znova.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Hit Radio 90. 90.

90 non-stop na Hit Radio 90, 13:24 Lucie. Nejsem úplně fotbalový fanoušek, ale vím, co je boží ruka. A ten míč, kterým vstřelil Diego Maradona slavný gól boží rukou, bylo to ve čtvrtfinále mistrovství světa 1986 mezi Argentinou a Anglií, tak ten míč ten šel do dražby. A teď už se konečně ví, jestli se vůbec prodal. Ano, prodal. A to za 3 miliony dolarů. Původně se teda prý čekalo, že to bude až třikrát tolik, ale vypadá to, že osmdesátky už tolik netáhnou. Tak kdyby někdo z vás měl nějakou ikonickou mičuru z devadesátek, možná na tom trhnete víc. Fatboy Slim a právě teď taky Annie Lennox, Hit Radio 90. Krásný pondělní odpoledne vám všem.

0: krátce po půl druhé. I dneska má pro vás Ivo Alač po 15. hodině nachystaný takový mini pořad 3 ve 3. Připomeneme si Mikyho klubík, což byl takový speciální pořad, ve kterým se jako děti tenkrát potkali Britney Spears, Justin Timberlake a taky Christina Aguilera. A protože právě dneska 24. srpna před několika lety vydala Christina Aguilera svůj veleúspěšný debut, tak tohle všechno připomene v 15 hodin ve 3 ve 3. Užívejte den, uslyšíme se zase zítra v 10 hodin.
1: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli. Tři události, na které jste už zapomněli. Tři návraty do let, kdy byl svět ještě v pořádku. Tři ve tři, každý den v 15 hodin. Na Hit Rádiu 90.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
1: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká, kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin, jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin, stavíme sny a pořád. Pořádně pevně. Stavmin.cz.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
6: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Odbije 14. jak jste zvyklí na Hit Rádiu 90. Nastupuje Ivo Alač, nejinak je tomu i dneska, takže vám přeju krásné pondělní odpoledne. Pojďme si společně užívat ty nejlepší 90. od Daria G, Falka nebo Third Eye Blind už za chvíli.
0: Hit Rádiu 90. a Ivo Alač.

0: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
1: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
2: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
1: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
2: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
1: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
2: Určitě. Zoopark Zelčín je 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
1: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
0: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Před víkendem jsme vám na našich sociálních sítích představili duo, o kterém jsme vlastně nevěděli, že ho potřebujeme. To, jak v září roku 1999 v jedné britské televizní show zpívali společně Sting a Tom Jones, konkrétně velký hit The Police, Every Breath You Take. Já jsem si to pustil a žasl jsem nad tím, jak to oběma pánům vlastně takhle vedle sebe seklo. Tom Jones samotný nám právě teď ale zaspíval Sex Bomb. Velký hit toho roku, kdy vlastně se Stingem v té televizní show vystupoval. No a teď si pojďme zahrát něco od kapely, kterou bych rád viděl naživo. Ať už někdy přijedou do Prahy, Texas. Say what you want. Pořád to říkám, že to chci. A teď si to pojďme poslechnout na Hit Radio 90.

0: nejvíc devadesátkových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hit Rádiu 90.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
6: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
7: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
6: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
7: Jirská kletba.
6: Tak přijďte.
5: Palace. Divadlo, které hraje komedie.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Rádio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Rodinný dům v Ústí nad Labem Svádově za 15 milionů 999 tisíc. Pozemek bydlení v Mladějově na Jičínsku za 4 miliony 600 tisíc. Byt 4+1 Praha Modřany za 8 miliónů 990 tisíc. Byt 3+1 v Sokolově za 3,5 milionu. A byt 4+1 v Jesenici na Příbramsku za 4 miliony 717 800 korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád...
2: ...na mmreality.cz.
4: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví...

0: jdeme k tobě nebo ke mně?
1: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
2: Elite Date, seznamka pro vztah.
0: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
2: elitedate.cz.
3: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
4: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
3: Potřebujete auto na výlet?
4: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
3: Nebo chcete styl na každý den?
4: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
3: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
4: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
5: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
6: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
7: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
8: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt.
7: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
11: Hrajeme vám 90ky non-stop.
12: Bude 15 hodin a to znamená, že už je před námi ta naše pravidelnost nazvaná 3 ve 3, což jsou tři hity, které něco spojuje. A dneska se podíváme na 24. srpna roku 1999, kdy Christina Aguilera vydala své debutové album, čímž tak navázala na své další kolegy z Mickey Mouse Clubu, tedy na Britney Spears a Justina Timberlakea ve skupině NSYNC. Od nich se tenkrát v rádiích hrály písně, které měly úplně stejný název, You Drive Me Crazy. Ta Britney hra dokonce vyšla v ten stejný den jako debutové album Christiny Aguilery, aby tam byla nějaká rivalita, že jo? Tedy 24. srpna roku 1999. Takže ty dvě písně s názvem You Drive Me Crazy od Britney a NSYNC za chvíli také zazní, ale začneme nějakou písničkou z toho debutového alba Christiny samozřejmě. To tou nejslavnější. Genie in the Bottle.
13: Ivo Alač. Hit Radio 90.
14: 3 ve 3.

0: Na Hitrádiu 90 NSYNC, včetně Justina Timberlakea, You Drive Me Crazy, předtím Britney Spears, You Drive Me Crazy a ještě předtím Christina Aguilera, Genie in a Bottle. Tři členové Mickey Mouse Clubu, kteří vlastně ve stejném období v roce 1999 měli tyhle ty tři písničky venku a Christina Aguilera právě v tento den 24. srpna v roce 1999 vydávala své eponymní debutové album a Britney ten single You Drive Me Crazy. Za chvíli na Hitrádiu 90 Soul Asylum Runaway Train a další tři ve tři opět zítra.
1: Tři ve tři na Hitrádiu 90.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
2: Un, dos, tres!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
5: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Vyhrajte s Extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
9: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
10: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
12: tady není co do kamen!
11: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
13: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
14: Tak už můžu?
15: Točíme.
14: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
15: No co asi děláte, ne?
14: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
15: A dál?
14: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
15: A kde vás najdou?
14: Jako adresu?
15: Webovky.
14: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
15: Máme.
14: Ale radši to vem znova.
16: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
17: Mami, já mám řidičák.
18: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
19: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
20: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
21: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio 90.

Zatímco teď na Hitrádiu 90 doznívá velký hit skupiny Black Box, tak německý spolkový úřad pro vyšetřování leteckých nehod analyzuje černou skřínku z letadla, které nedávno přejelo celou runway a až na jejím samotném konci, respektive těsně za ním, se naštěstí vzneslo. Jinak by to pro více než 250 lidí na palubě cestujících do Vietnamu nedopadlo vůbec dobře. Naštěstí se ale nikomu nic nestalo, ani ty dvě hodiny poté, co při nouzovém přistání zpátky v Mnichově Boeingu popraskaly pneumatiky. A proč kapitán včas nepřerušil start, tak to právě napoví ta černá skřínka. Teď už ale jedna blondýna od Inexis na Hitrádiu 90.

0: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
1: Extreme Sale v online shop CZ.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
5: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
0: 90. jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me baby one more time.

0: Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz. Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
4: BugiRent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. BugiRent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. BugiRent.cz. BugiRent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. BugiRent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. BugiRent.cz.
5: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
6: Březová!
7: Kdy je učitel za hvězdu?
8: Když vezme děti na Březovou.
6: Březová!
7: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
8: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
7: Ohromný zájem.
8: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
6: Březová!
7: Resort Březová.cz

0: Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře hořovice.cz.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Hrajeme vám 90ky non-stop.
4: Máte-li rádi brambůrky, myslím jako chipsy, tak dneska je to 173 let od později zpochybňované události, kdy si jeden zákazník restaurace v New Yorku stěžoval, že má hranolky moc tlusté a kuchař jménem George Crumb mu je nakrájel na truc na plátky tenké jako papír a tím vytvořil ten celosvětový hit. A máte-li rádi blondýnky, tak teď máte vlastně smůlu. 4 neblondýnky nám nabídnou svůj celosvětový hit.
3: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: devadesátka. Hit Radio devadesátka.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
6: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
9: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátky non-stop.
1: Hit Radio devadesátka.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla,

Přiznám se, že ty všemožné mezinárodní dny, kdy je každý den něco, vlastně vůbec neřeším, ale všiml jsem se, že dneska je zrovna mezinárodní den podivné hudby. A občas tady na Hitrádiu 90 hrajeme i písničky, které úplně nezapadají do toho běžného našeho playlistu, které se něčím vymykají. A tohle byla asi vlastně jedna z nich, Bellissima od DJ Quicksilvera. Ještě nějaké se tady během odpoledne možná najdou, ale teď jedna taková úplně tradiční. Without You od Mariah Carey. Krásné pondělí vám i nadále přeje Ivo Alač.

0: Devadesátka. Hit Radio Devadesátka.
1: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Každý den začíná dobrodružstvím. Ve školce, na hřišti nebo na horách. A my ve V-Martu víme, že děti potřebují oblečení, které vydrží všechno. Ušito v Liberci s péčí a z kvalitních materiálů. Od legín a soft šelek až po čepice oblékneme vaše dítě od hlavy k patě.
2: A s jednorožci i dinosaury!
1: Objevte české oblečení pro malé i větší děti na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem.

0: Ta inscenace se jmenuje
1: Irská kletba.
0: Tak přijďte.
2: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: 30 let tančícího domu.
5: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
4: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
5: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
4: Více informací na stránkách www.td30.cz.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.

0: hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Pondělí bývá nejméně oblíbeným dnem v týdnu a jak se za chvíli bude zpívat v hitu Friday I'm in love of The Cure, I don't care if Monday's blue. Takhle bychom to měli brát. Krásné pondělí tedy vám i nadále přeje Ivo Alač. Pojďme si zahrát Cury.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: Ať už řešíte jakýkoliv problém, je prostě nejlepší se z toho vyspívat, jako učinil George Michael, potom co ho chytili v parku na záchodcích. Outside byl ten hit, ve kterém si z toho udělal srandu a teď nám zazněl na Hit Rádiu 90. Ještě nás dneska čeká taky náš pravidelný filmový hit v 17:30 a bude mít nějakou souvislost s tím, co bylo mezi třemi ve tři. Ale za chvíli ještě taky Chesney Hawkes nebo Alanis Morissette.
1: Tři hity, tři události, tři návraty. Tři ve tři. Každý den ve tři hodiny. Na Hit Rádiu 90.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
3: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámku i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Dnešní 3 ve 3 na Hit Radio 90 se točily kolem toho, že Christina Aguilera vydala 24. srpna roku 1999 své debutové eponymní album a na něm byla i píseň, kterou ještě předtím udělala pro film Mulan, pro tu kreslenou Disneyovku, ve které zazněla písnička Reflection a ta byla právě taky naším dnešním filmovým hitem v 17:30 na Hit Radio 90. Za chvíli R.E.M. anebo Symbol, tedy Prince.
1: Hit Radio 90. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Radíte?
3: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: elitedate.cz
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená smažá.
1: Sektor G.
2: Třikrát zelená smažák.

0: Velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Trubky troubí, vstávat se má.
6: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
5: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
7: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
8: La Tropical!
7: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
8: Yeso!
7: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
11: tady není co do kamen!
10: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop Avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
12: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
1: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále. Všechno běží přesně. Stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
2: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku.
7: ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveřehořovice.cz.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Devadesátky jsou zpátky.
10: Hit Radio Devadesátka.

0: devadesátka. Já nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firmní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firmní dny a eventy. Bugirent.cz.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
0: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio 90.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
3: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
4: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
3: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
5: Jirská kletba.
3: Tak přijďte.
6: Palace, divadlo, které hraje komedie.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
13: Tak už můžu?
14: Točíme.
13: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
14: No co asi děláte, ne?
13: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
14: A dál?
13: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
14: A kde vás najdou?
13: Jako adresu?
14: Webovky.
13: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
14: Máme.
13: Hele, radši to vem znova.
15: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
16: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
15: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
17: Tisknu levně CZ.
18: Náplně hned.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
20: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Hit Radio 90.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
2: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
3: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.

0: tisíce a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Ahoj, my jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
1: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
0: protože pro vás máme
1: marmelády bez cukru. Jahoda,
0: malina,
1: mrnka,
0: švestka
1: nebo mango.
0: Ochutnejte si bez cukru,
1: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
2: Marmelády s příběhem.
3: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
4: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaní.
5: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
6: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

Hit Radio 90. 90 non-stop. I could stay awake just to hear.

0: Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
0: Hudební 90 byly nejvíc.

0: Hit Radio 90.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
3: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
2: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
4: tisku.cz. Náplně hned.
5: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Ahoj, my jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
1: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
0: protože pro vás máme
1: marmelády bez cukru, jahoda,
0: malina,
1: mrnka,
0: švestka
1: nebo mango.
0: Ochutnejte si bez cukru,
1: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladysvpribehem.cz.
2: Marmelády s příběhem.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, pot... Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bela.